0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Až mě odvádět budou, se zastaví zem, ne za ruku do mě.

predtým posledný zošit zakotvil v koši, holý život zbytočne

0: Rádio v Nitre.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: pláči.
1: Tiše chlastám!
0: Zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet. Já jsem amor, který v noci zase hledá další pravou, ale nemůžu tě najít.

0: vlasy. Jemný tváře leptaj solí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Trestný čin ublíží na zdraví je možno spáchat takovou dvojí formou zavinění, buď úmyslně nebo z nedbalosti. Tak úmyslně to je zřejmé, že tak třeba ukázka obžalovaný zdůvodnil trestnou činnost slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. Neboť těmito slovy, myslím stručně, ale velice výstižně, zdůvodnil obžalovaný zlomení sanice svému spoluobčanovi, když uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal, tak kam pak vy dva? Druhou tou formou je nedbalost. Pachatel přímo nechce ublížit, nechce způsobit zranění, ale počíná si nedbale, zanedbá nějakou svoji povinnost, takže k tomu následku potom dojde. Zase jenom tady pro ilustraci jeden příklad, kdy obžalovaný se hájil slovy: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristu a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, surťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Vidr dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesnází. Když přijel ho ze šoulačkou, bylo všechno v suchu, pro brtníka už

Míša puštěn byl v řetězu, vůní houštím kolem jezu, pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skříš

Němec čeká plnej vervy, jako struny už má nervy, když tom slyší divný zvuky. Už se rozhrnuje ruští, chudák lovec oči třeští a flinta mu padá z ruky.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Ve Slezském múzeu v oddelení tretí hor je bílý krokodýl, medvěd a liška.

pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla, po řece Nil a volat Tutanchamon, vyvat, vyvat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo.

5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončit ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

0: siesta.
1: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
2: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kryštušácka dolina.
1: Přes haličské pláne vane vítr zlý, to málo, co sme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád.

0: 105,4 Rádio v Nitre.
1: Zase prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit klíč. Buď zdráv a sám se spas, se mnou ztrácíš jen čas. Škoda, patří sem zlik, mám tvou školu, tak snad dík a čau.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Môj čas je pouhé prozatím.
2: Môj čas může říct, já už neplatím.
1: Rád, tak rád bych žil
2: a mám jen zbytek si.

Pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí kamota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní,

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Až mi zítra ráno v 5 ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

0: Toto je 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Môj táta vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy. Tak se, lásko, prosím, nehněvej,

z IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to sem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kde radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat. Tak se lásko prosím nehněvej, za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě. Nečekuj,